věděla zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj věděla zmotnout, bylo by to. Já ti zase vymyslím dajaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájem můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebude mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla, i věš, co si to myslíš.

0: nie je to až také zlé.
1: To si dovol, kamarát.
0: Nie je to až také zlé, nie? Ako úprimne povedzme, na to, že nespievam, nie je to až také zlé. A to si myslím, že v živote som celkom seba kritický.
1: Pali Habera dal, nie.
0: A teraz dámy a páni, si to vypočujeme bez podmazu. Say, he truly feels finger.